bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

teď už jen majonéza s česnekem a sýrem. Zpívá mi o dobách, kdy byl jsem mušketýrem. Často jsem zapomněl svůj kort i s bandalírem. V Chambre separé naproti Café de Paris. Když vezeš na kočár,

zbývá. Císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát. Možná ho napadlo,

Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí pany dnes novami temnělo. Studijní výzvy

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetu mobile vložila. S očima do kořán, tak do míklicích sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král. Chutnal

0: že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima,
1: jenom jeho šánku neupleť, fakana.
0: Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.
2: Voněl

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

吗？Roky se splašily, úprkem letí, jak to, co nejde ochočit. Roky se splašily,

Sláva, když oči otevřeš. Sny, to je zrada, růžová v září hvězd, den ukáže ti pěst.

tom dost mlží. Je ale pravda, že v lži, například šneci, jsou prostě měcí. Nevytáhnou paty z chýše, řadí se mezi měkýše, ulita šnečí.

skládá se jenom z jedné části a je spirálovitě stočená. Měkkýši, neboli moluska, patří mezi bezobratlé živočichy a ten jejich latinský název je odvozen od slova molluscus, což znamená měkký oříšek. A stejně chci tančit. Koukni.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

by snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát, Jirko, basket.

Noc tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Odraz ohňů signálních se tříští, jak kletba bohů kamenných. Kolem jen ticho vítr sílí,

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V mobilu pročítám si došlou SMSku z reklamní agentury bezdrátový přenos. Říká, že otvírají spovědnice v Tesku, prostředí příjemné a non-stop otevřeno.

0: Vážení zákaznice, v sektoru módních doplňků probíhá výprodej elegantních dámských taštiček za pouhých 698 korun. Těšíme se na vaši návštěvu a upozorňujeme, že pokladna číslo 99 je zcela volná pro vaše nákupy.
1: Manažer pro charitu a duchovní služby má modrou košili a v kapse vysílačku. Každému zodpovědně splní jeho tužby. Ochotně do vozíku smění pěti kačku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

povahy. A některé z nich dokonce až do Prahy. V ČSD tvrdilo se, že je to trať proklatá. Nikdo z nich nevěděl už, jak vypadá výplata. V té době začal jezdit nějakej růža u dráhy a hned byl plnej peron cestujících do Prahy. Kejsi růža, strojvůdce je skvělý. Kejsi růža,

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to tak.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívá, poslouchá a přemýšlí, a já tobě hraju, tobě zpívám, a ty dávno neslyšíš.

Kejchli. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Není to snadné být stárnoucím mužem, zvlášť takhle s jarem, když rok začne kvést. Není to snadné ještě mít štěstí u žen, zvlášť u těch mladých, co se chtějí nechat svést. Není to snadné být stárnoucím chlapem, zvlášť pro ty z duší ještě voňavou. Co brali život, ber kde ber.

Neštěstí nejsem zas tak hloupý, už jsem našel kupec, se slevou ho koupí. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu z trouby. Jak mám zahnat zbytek, kocovinu z touhy, užím si ten bůček, co vytáhnu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Člověk se podobá tomu, kdo propásl vlak a pak čelo si mne. Tu všimne si, že mu šly hodinky pozadu, řekne, tak to tedy ne. A vyběhne, aby mu další vlak neujel koupit si kvalitnější. Však jakmile přiletí na peron, zjišťuje, že byl zas pomalejší. A to bude asi tím, že jsem se pořádně nedíval na jízdní řád. Tak študuje odjezdy, když tu mu za zády frnk, zas další vlak. Snad zůstanu raději na místě, aby mi další vlak neusvištěl. Tak stojí a čeká a v tom vidí vlak mizí z jiného nástupiště.

tváři. Už nezasněží, doufám, že nezasněží. Svatba by měla být bez sněhu, mrazu či deště. Nezasněží, doufám, že nezasněží. Jenom mi přísahej, že mi to uděláš ještě. Nezasněží, doufám, že nezasněží.

náměstí. O půlnoci to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek.

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

když jsem první těžkou nemoc přestal. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

Byl první průvodce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estakáda. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

pirátských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tygrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka. Tak na loveckých výpravách jsme díky vám nepřicházeli zkrátka. A život letí jako člun z březové kůry k ohni, který plane. My stárnem, však sny nestárnou, tak

tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých.

Za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním takhle rozumoval.

0: a střel by tě zatlel, rozplynul se v listí.
1: Je krátce po 7. hodině.

pak čas se vzpomínat, zatímco ty spíš. Svoji lásku pochvám a nic se nedovíš. Mám rád lesy, louky, stráně, dravé, řeky, proud.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

chodla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k úrazu zášti jazyk. A kdo se loupe, že té volající vzhůru dopustil, kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé.

nikdy ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: V jednom stinným sklepení vinným sedm kulatých demižonů stálo, každý plný a s obsahem jiným, a tmy tam bylo hodně a zábavy málo. Tak spolu začali hovořit z nudy a jejich řeč byla tekutá lína. My nejsme jako ty obyčejné sudy, my jsme tu ze vzácná archivní vína.

co v sudech byla, i když třeba sladká tvářila se suše, demižolníři se jí moc nelíbila a bouřila se proti tomu jejich vinná duše. Ta nevinná vína záhy vztek měla na sousedy, co celé noci sami sebe chválí, už bílé, rudné a červené bělá těm vínům nesvědčí, lomost neustálí.

holkama zlobit, no lotr. Nad ránem skončí ten závěr.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes, oh yes.

bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké.

Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synky.

blesk. Korytem brát, nechtem dávat, hlídat vrásky, čekat na potlesk. Bubliny, prášky, fámy, řekni, co žene tě vpřed, když ztratíš všechny známy.

se nocím i dnům. Chmíra si tam rande dává, ať přijdeš pozdě nebo o rozum. Závist je rozkvetlá louka,

Zahrajte mi solo, ať na celý kolo můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika.

zůstaň tu se mnou, živá Marie. Řece se

zas půjde slunce oblohou, čistou, modrou, vlaštovky se slétnou nad vodou.

ten dekolt madam hloubí. Tady vám prosím aplikuj květ, kosatec značí naději. Vyzkouší si cizí šaty a tančí mezi zrcadly.

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle. Malý kousek štěstí a v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění

0: černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění. Dohrála hudba, ma překlad.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřen.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli

0: nás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled.
3: No, otravuju.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kdo si pro mě říkal, si šípek i tran na keři. Zkusím tě utrenout, pak vypít k večeři. Kdo si pro mě říkal, si vějíř a já horký vzduch.

tady sedím na mraku, píšou mi z nebeskýho dvoru, prej si to sama přebrat mám, jenomže jako na potvoru. Největší hřích je, píšou mi, zapomenout na svoji duši.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár a potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo. Svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, když líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.
1: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Čechá. Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.
1: V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Šli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas.

0: sobě aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Včera uklízel jsem ve skříni, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

zašit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou dráhu. Nějakej bacil touhle si na svý pout.

kapelami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem

mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: kdy svítil jiný zas.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
3: psychologie,
2: patologie,
4: nemocí zhoubných,
3: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,

0: Já beru bony.
1: A já zas marky.
2: Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do Paříže.
3: Vybrat si svoji je tajemství.

Tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby svatozář.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem, na spásu nevěří, na zem...

Věta volají, lidičky nevěřte, nebo vám nabijí. A kdyby někdo z vás přece jen uvěřil, pan biskup statíky hned by ho zatratil. Haleluja, církevní tatíci v naději vzdychají, věří, že v pokoji stáří se dožijí. Co bude

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl měm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Halo, veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo, veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenství.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlín. Ta hlína se

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím, svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí. Ta můra jsem já.

básníku, neboj se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální najednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

křik, trochu pláč, trochu unavený smích. Nic už tu nezůstalo jako dřív. Tenkrát svět se smál, jak velký slunečník. Jsem tady, poslední nájemník. Trochu křik, trochu pláč, ale dávno jsem si zvyk. A jestli zítra pošťák zazvoní, zkusí to znovu, ještě jednou, řekne špatný.

dávno jako včera, kdy tu lítal v dupačkách. Možná jsem na stěnu jen házel hrách. Trochu křik, trochu strach.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, jak žhavý slunce za dne. Řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každej večer znova. K tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se skovat. K praskání a skřípání se každou chvíli přidá i těsně sprostý klení ducha kapitána Kida.
2: Atracená sarna.

Kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim výsměch.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Spor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tomtéž okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slavný.

Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako vzpomínka.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi je můj.

Tak jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

jak těch 12 apoštolů, co skládá do bedne. A říká přitom svýmu synku, aby s časem neměl boj. Zítra je na městským rinku

pane, ať si stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas

odrazy šedých lesků, svůní zelené trávy, poklady z korábů na dně moří, rytiny starých mistrů a odvážné cesty mužů, kterým srdce touhou zahoří. Pevné hřbety učebnic, vzadu se znamy jmení, srovnáno jak čtveroročních období. Ale co když to, co tam má být, vůbec nikde není.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

Rozhovor zakopnul opatník, kliky voní mosazí. Být chvíli jiným pánem, to mě vždycky dorazí.

co neumí sdílet svou touhu bez chatů. Nevím, jestli jim to věřit, hercům, co se snaží vetřít na Olymp zmocněnců.

co tvořili svět. Hejbací obrázek na pomníčku nezapomeň. Něco snad znamenal, však dneska už ne. Přijměte omluvu, prosím vás, slečno. Čas přeoral půdu, zasel jiný klas.

zemi znoj. Nad Kšticí se nese píseň ptačí, ku předu pudí teskný nepokoj, hle tre trampů tichem poru kráčí. Rámních tíží půl tucet strun, jež se sou mrakem zavzní v různý tón, v šlépějích pegasů a hvitu tlapkých kun.

si chce kámen a jeho dům. Žhavá tvář letí lesem a plání, plamená kštice ční k nebesům.

zvláštní zvuk. Vždycky si přál být démant či křemen. Teď v žáru vášně stvrdnul a puk.

hlavně že pocit mám, že stojím na zemi. Navlékli mi jednou kránu, šaty z papíru, říkali mi, jen drž klidně, ty jsou na míru. Pršelo a do kaluží

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce, láme se noc

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj stín.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až. Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola, Benátky zblízka odraz od mola.

až jednou přijde ten, kdo bude se ptát, já s pokorou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna, ze skály naděje.

léta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

lžete, kradete a zabijíte, lžete,

lžete a lžete. Lžete. Vykořisťujete a globalizujete a nelegalizujete a otravujete a otravujete mě a netančíte. Lžete. Lžete.

zásadový, slovo ti srdce svý na dlaně daj. Mám rád ty chvíle, kdy holkám ve očích svítí slunce, když do korun stromů začalo se drát. Stejně jak v kapičkách rosy na pavoučích sítí, to najednou chce se mi

chvíle, kdy kluci v duchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení jsou někde.

jsme trochu jiní ze dne na den, tak jako by jak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pana probohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý.

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

Šimakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

dveří náhle někdo zvoní. A dírkou klíčovou se někdo do srdce mi vkloní.

Marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

0: začne do mě kopat, z volku jsem vyléčen. Ty křusky mají 2 centy a tyhle argumenty mají na mě těžký dopad. Zpíval jsem štajchla Pepu a ještě dnes se klepu, potom jak ruku zvící cepu mě otloukala řepu. Zaspíval jsem jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ležíš ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na polici, to jak popadla Sukovici a hnala mě až na ulici. Ale začínám už tušit, proč musí pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Deňka.
1: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
2: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Leží a spí tam slabouká tichá a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

No tak si skládám zas jednu, kousek po kousku, náš příběh tolik starý. Řekla si pojď dál a nestůj ve dveřích. Ještě jsem trochu váhal o tom, že bych neměl snad, v tom říkám, tak mi taky nalej. Ta sklenka vína

Rádio hraje píseň časem mírně zestárlou, svíčka krájí obrys tváře. Je dávno tma, ty říkáš, co se smí. Slova, který ve mně ještě dlouho zůstanou, tobě další den je smažen. Mě sotva kdy

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej, se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v něm se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli jsme znát.

Volali na řidiče, co nám nestavili. Utrhnul jsem ti kytku, dala si síke knoflíku a pak si mě nechtěla držet za ruku, protože se stydila. Slunce vstávalo a my jsme mu ze země mávali. Posílali jsme mu sedmitečné

platili vstupní a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Podlátky kaštanů v trávě mezi listím, poryvy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní.

statistika dnů v žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličej, obraz stáří. Čelo je přeorané, pole vrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách

v duchu spočítá. Vnuků 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malíř v obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole hrásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak mění.

Ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a na tož stran. A u nich každé malé dítě musí být rovnou

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když to píš se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se líš

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber.

Žil kdysi muž, co léčil hudbou, kterou skládal, po nocích tichých jako vítr v obilí. Za světla svíček mlčky učil se a bádal, a postel neznal dřív, než sedmou odbyli. Tóny třel do mastí a ze slov vařil séra, otaše po vsetín pak prodával, co splodil, když k zemi klaní.

Skřípnutá v mezeře okolností, sama, sama i k nevěře, sama uprostřed tichých rozpaků.

tak jsem se taky obrátil na Mephista, že prý to umí zařídit hned, teď a tady. A on řekl: ochu, žádný problém, nechceš být star, jednoduše umřeš mladý. Ach mladý, kdy se mé lásce lesknou oči, kdy můj pláč ohněm naříká. Mladý, kdy mám sílu zabít smrt zpěvem slavíka.

Znám pokoje hostinců i lesů skryté kouty. Vítám každý nový den, jen myšlenka mě rmoutí. Co můj sen měl znamenat, jsou mý drazí zdrávy. Jaké je žít na Erinu, rok

0: klidem, v bavech pivo poteče, až do rána proudem, až do rána proudem.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj co to dá, čili jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

Z předsudků svleč se, promoklas, na boso budem brouzdat v sobě. Po vodě rozhodíš svůj vlas, útulně vlhce bude v nás. Jak v dobře zabydleném, jak v dobře z

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Mám těch fotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

0: Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.
1: Poznávám vás, přišel váš čas, jen spad svířený prach. Předlídka známých tváří, ze kterých jde strach.
0: Poznávám vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám vás,
0: přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

pok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáp. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení jehňátek s nacitou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

bádala si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstím nutli ukázat.

svý kuchyni, sáh po ní pazourou, až vzala s pánkem oro chledničky. Když přišla k sobě v prostřed noci, všude to vonělo po majoránce, křupali po

berle. Už zase se třáslí schody. Schody, co nesnáší ostrý trny podpadku a vzpínaj se jak koně. Záda a žebra plný modřin, jako když soumrak barví nebe nachem. Přemýšlí, kolik ještě bolavých nádechů a když je rozední sen.

Anina káva je rozlitá. Sára si chladí dlaně ledem. Martina v ložnici má berle. Petřiny dveře na ní žárlí.

ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal, kam tě asi po.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si svolává dole děti k obědu.

Dál si ponesu, ať mě čas od času vrátí tam, kam se vrátit nesvedu. Skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo, poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych tě asi dal.

sádlem jen kmitne a převrátí loď. Pak ječí jak staženej z kůže, že ty seš ta atrapa, ty seš ten cvok, co za každý cvaknu.

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Tři sudičky u kolébky hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj co to dá, šilí jak to zpívá Samson hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj noži.

škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic neví, že čekám, kdo zaklepe, v pokoji se zjeví. Půlnoční tramvaj cinká, zřejmě 17.

čas už se kránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červánku.

kroky známých jiným směrem řídit. A strážník na ulici znuděně zývá, tu noc se nic nestalo, jen samota mi zbývá.

kde bojovat s lotery a ničemi. Donald, kde bojovat se svými zbraněmi. Za krále Jakuba, za Skotsko bojuje, kdo zbraně.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky Ant,

dveře, na pohled narychlo kupovanej. Stín hodí ulicí do nebeských výšek, nejde to jen tak bejt přikovanej. Recepční pohladí stulpavým pérem, nechání vytáčet svůj noční vzkaz. Vytáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský fas. Pohledem zavadí, jak noc je chladná. Tvý číslo už bude znát na spaměť. Ještě než zavěsí panoblesní vrátna, prodá mi pro štěstí dva páry kastaněk.

mapy hlídá. Nikdo už nevěří a nikde Atlantida. Vítěz je bez věnců.

pak do tmy zavzliká, kdo chce jen ať se přidá, nemůžu dojít sám, kde leží Atlantida. Jsme moře bez vírů,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

koukám na ten svět, jak se šine vpřed, jak se kačká na zahradě. Koukám na ten svět, hlavně mít všech pět, ještě chvíli pohromadě. Je tu nový věk, rád bych něco řekl,

Jeden říká to, druhej zase to, třetí s nimi nesouhlasí. Čtvrtej drží graf, pátej ten je pav, dnes se z toho ježí vlasy. Šestej vyčítá, sedmej namítá, že to nikam nepovede.

sám, oči zavřený, do uší jsem nacpal vatu. Jak to počítám, naše snažení nemá hlavu ani patu. Nechávám to bejt, stejně je to fuk,

poslouchej rozum, co ti napoví, rozhodni však srdcem svým. Zda budeš mi ženou a já ti mužem, pojďme zkusit hrát hru na přiblíženou. Znovu chci ti být mužem a ty buď mou ženou, třeba něco si

0: voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Vypadám starší, mi 20.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní,

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme Cordillery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdúva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puerta.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys. Brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme o Hornův mys. Dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotoví blázni, nechtěli čekat, až siréna zazní. A na mě zbylo záchranné kolo, dělal jsem na hladině podní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody, a není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

poslední rychlá služba první pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starost.

0: hova, ten už je v suchu, ten už má hubu,
1: porucha k uchu,
0: ten už má starosti o nový fond, tak šťastnou plavbu

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jsem hloupý Honza, který šel do světa bez buchet. Jak ale doplout na nejbližší pevninu? Co tak nabídnout za radu?

0: kdo ti bude krýt záda.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Jestli jsme ztratili se, můžem se najít zase. Když cestou nezemřeme, prostě se rozhodneme. Když cestou nezemřeme,

kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky, a kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka, ubyla luna věnovatce a mráz ti kvete pod očima a z vázy trčí věčně živá kytice od

se vyne v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce,

plotě z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám. Lampion jabloňových květů, nejlepší ze všech možných světů, je prý ten, kde jsem.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: Je krátce po jedné hodině.
0: Vlna pohody v moři komerce. Rádio Folk.

krátkovlas. Žena řekla, miluji tě, nenechám tě na pospas. V kadeřnictví sedím tiši, už mě berou do křesla, nůžky

Smutek na duši, strýci a rtuši, prý býval s kdysi král. Stajá židle dům, co byla dřív trůn, kde já si tak rád hrál. Střípky vzpomínek jako plamínek a padá na ně prach. Svíce dohoří, všechna pohoří, nejde stejně překonat. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi a kouzelníci. Dnes už vím, co chtěl si vlastně říci. Venku zůstanou jen psi

zase stojíš na tom nádvoří, kde se tenhle příběh stal. Dneska nejsi už ten malý kluk, co si tady tak rád hrál. Dětství uteče, vidíš člověče, prostě je to tak. Smutek na duši, strýci Artuši a zas nám ujel vlak. Dnes už vím, co chtěl si vlastně.

možná je to jenom pohádka nebo příběh, co se stalo. Stará židle, dům, kulatý stůl, všechno, co jsem kdysi znal. Meč v kameni a dobrá znamení tě cestou provází. Smutek na duši, stejci, artuši, už mi to

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal milé.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a dysgrafiky, uděláme fiky-fiky a s pomocí genetiky nebo malou operací s trepanací přetvoříme populaci. Budeme všichni stejní, stejně nadějní, budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádu za úctu k úřadům, tenhle systém nebude mít vadu.

to leká. Vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se šíří a slova, co nezahynou. Na jedné ruce ti spočítám, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

hledal můj Bůh, byl to určitě on. Vodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, cesty se propadnou.

tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

ráj vlitý do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

Otřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí. Budu milionář bohatej, milionář ve vatě, milionář bohatej, milionář ve vatě.

30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem se mít.

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

Víš, někdy si přijdeš takovej osamělej, ale potom dojdeš k tomu stromu a víš, něco tam je, víš, někde, víš, něco, víš, někdo, víš, někdo, víš, někdo.